0: Mindy.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Freeradio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Freeradio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais, Carla Monroe, Got to Be. Novinka číslo 2. Gone Too

Třetí novinka hit parády Galantis 1, 2, 3, 4. A novinka s číslem 4, Watching You, Sigma a America Foster.

0: Radio 107 Frýčka, hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Rozdíl mezi zamilovaným a ženatým mužem je naprosto jednoduchý. Zamilovaný muž nenachází slov, kdežto ženatý muž, ten už se ke slovu moc nedostane.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: kaufland.extra.cz Kaufland.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Free Radio. Kam vyrazit?
6: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Hobbit nabízí v premiéře divadlo Radost v 18 hodin.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Tak dobré ráno, Taylor Swift, Shake It Off. Za námi 6 hodin 56 minut, aktuální čas. Roman s vámi opět, přátelé. Startujem, jdeme na to. Pátek s datem 25. září. Roman, až do pravého poledne, budu se těšit. No a pojďme se podívat na muziku. Jak budeme startovat dnešní ranní vysílání, co nás čeká za skvělý hity. No a taky budeme rekapitulovat, co všechno dnes budeme nadělovat. Co si můžete od nás odnést, to vám taky prozradíme. Jdem mrknout na pecky, bude tu Michal

nebo Global DJs. Za 2,5 minutky 7:00, po 7:00 gratulačka, kalendárko dohromady, kouknem co nového. Free Radio.

0: Clapping Trustful. Dobré ranko, 7:15. A jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svátek? Pokud máte ve vašem okolí nějakou zlatušku, tak popřejte. Zlata dneska slaví, tak přejeme všechno nejlepší. Kolik jich najdeme celkem v republice, nositelek tohoto krásného jména? 2587, v Brně 101. Tak všechno nej.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A jdeme mrknout na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. Pojďme se podívat například do roku 1946. Královopolské školní náměstí bylo přejmenováno na dnešní název Slovanské náměstí. Vzpomeňme ještě taky na událost z roku 1949, tragická velká cena Československa. Jediný závod Formule 1 na Masarykově okruhu v Brně, v zatáčce později nazývané Farinova, postupně havarovali Farina, Parnell a princ Bira se svými vozy vyletěli z dráhy a vjeli do diváků. 12 lidí zraněno, z toho 2 smrtelně. Ještě koukneme i do roku 2017. Herec Jan Tříska podlehl zranění, která si o 2 dny dříve přivodil při pádu z Karlova mostu. A roku 2021 v Jablonci nad Nisou byl odstřelen 161 metrů vysoký komín bývalé teplárny. Roku 2005 španělský jezdec Formule 1 Fernando Alonso se stal nejmladším mistrem světa. A kdo pak slaví narozky? Fotbalista Jiří Antoš, taky Roman Málek, hokejista, Martin Koukal, lyžař, americký herec a rapper Will Smith, anebo velšská herečka Catherine Zeta-Jones. Gratulujem. Michal Kury, za chvilku Maroon 5, Italo Brothers a Global DJs. O půl čerstvé zprávy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Global DJ za námi. What a feeling. 7 hodin 29 minut a 45 vteřin. Aktuální čas. Pojďme na zprávy.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký pátek. Symbolickým poklepáním základního kamene začala včera po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zakázku za víc než 2 miliardy korun získala firma, která na stavbu 24 domů s 353 byty má 3,5 roku. Neoprávněné podávání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, ale také do jídla nebo o její injekční podání. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i dnes. Nejnavštěvovanější italská památka je už 2 dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22-letého muže, který pracoval na instalaci nové

0: Vězný je jeden jízdní pruh. Ještě koukneme na 24. od Vyškova na Brno. Došlo tady k nehodě osobního a nákladního vozidla. Po nehodě stojí obě vozidla na krajnici. Buďte opatrní, kdyby cokoliv, zavolejte nebo přes naši aplikaci nám můžete namluvit hlasovku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
2: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A jak to vidí meteorologové, aktuálně teplota venku kolem desítky, odpolední maxima 17 až 19. Mělo by být. No, meteorologové sice hlásili slunečno, teď tady vidím spíš střídavě oblačno až polojasno.

0: Kristian Marky, přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Oprava tramvajové trati u brněnské vozovny Komín míří do finále. Cestující ale ještě čekají poslední změny tras, a to o víkendu a ve sváteční pondělí. Od 1. října by měly tramvaje jezdit bez omezení, práce ale ještě nějakou dobu zkomplikují cestu řidičům, chodcům i cyklistům, ale městská hromadná doprava se po pondělku vrátí zpátky do normálu. O víkendu se počítá s tím, že linka 1 bude jezdit v úseku Nové Sady Vozovna Komín odklonem přes Husovu a Veveří. No a v pondělí by měla jezdit linka 1 v úseku Řečkovice Vozovna Komín, linka 3 ze Staré Osady do Vozovny Komín a linka 10 pouze mezi Stránskou Skálou a Konečného náměstí, odkud pojede dále po trase linky 12 do smyčky Červinkova. U Vozovny Komín do Bystrce zajistí dopravu autobusová linka 54, takže ještě o víkendu a v pondělí a od úterka už klasika, tak jak jsme zvyklí. Tak to jsou dobré zprávy. Drum Sound, za chvilku klas a bude to taky Karapiše, výborná zpátečka.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou!
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Chiquita, 7:55, aktuální čas.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A valíme dál, za chvilku 7:58, chystáme muziku Katsai. Rád bude taky Reynox. A Jordi od Gabriho Ponte. A s vámi Roman Koloděj až do pravého poledne. Tak super poslech, dobrou náladu, za chvilku opět mrkneme do Brna, co nového Janča nám představí čerstvé kinonovinky. Budeme nadělovat, bude tu double a chystám pro vás taky lupeny na kometu.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Vessels, Barbara Streisand. Máme 3 minutky po 8.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Vyrážíme na silnici umrknout, jak vypadá aktuálně doprava v Brně a okolí. Pozor stále na obilním trhu, tady se srazilo osobní auto a motorka. Počítejte s drobným omezením. Ještě koukám na D1, 197. km ve směru na Vyškov. Tady je odstavený nákladák a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na Vyškovsku u Hřice na místní komunikaci došlo ke střetu osobního auta a traktoru. Tady taky opatrně. Kdyby cokoliv volejte, nebo přes naši aplikaci nám můžete zaslat hlasovku. Počítejte s kolonou na dálnici D1 pravý pruh 178. km až po Brno. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 11 stupňů, odpoledne 17 až 19, jinak by mělo být jakž takž. Slunečno sem tam, odpoledne se zatáhne, zítra, v sobotu, teploty 21 až 23. Free Radio.

0: Frutí, tohle je Kacaj, žhavá novinka na Free Radio.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: A my jdeme mrknout do Brna, co nás čeká. Přátelé, lávku mezi Zvonařkou a Vaňkovkou spraví dělníci, silnice pod ní se dočasně zúží kvůli bezpečnosti. Ano, lávka, kterou známe všichni, spojující autobusové nádraží Zvonařka a galerii Vaňkovka v Brně, opravují dělníci v těchto dnech. Na mostě pro pěší je nutné obnovit nátěr kvůli bezpečnosti. Řidiče, kteří pod ním projíždí po vytížené silnici první třídy, čeká dopravní omezení. Takže u Vaňkovky tam se to bude stahovat asi do jednoho pruhu. Až se opraví jedna část mostu, tak se to zase zúží do druhého pruhu. Tak dávejte pozor. Budou tam komplikace. Jen ať víte, co nás čeká. Tiesto, za chvilku My Candy, Spolina a Gabry Ponte. O půl čerstvé zprávy.
1: Free Radio. Free Brněnský rádio.

0: Gabry Ponte, Jordi na Free Radio, pojďme na čerstvé zprávy, Katka připravená.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Lidé plánující návštěvu brněnské zoo mohou

0: Každoročně se v něm koná Festival české kultury. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem, kterému se pokusí oplatit loňskou porážku z domácí kvalifikační skupiny. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. A ještě dodám, že druhý extraligový víkend nového ročníku se blíží. Kometa dnes vyrazí bojovat o další potřebné body do Olomouce, kde zápas startuje v 18 hodin.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
2: A my jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích aktuálně. Kdybyste cokoliv věděli k dopravě, tak se nám neváhejte ozvat. Hradecká ulice bourala tady dvě osobní vozidla. Nemám podrobnosti, kdybyste tudy jeli, přátelé, tak nám zavolejte, kde v Hradecké ulici. Já tady vidím akorát Hradeckou napsanou. Tak, kdyby náhodou jste jeli přes tu Hradeckou, tak jakým je to směrem? Tady je to napsané jako Purkyňova Hradecká, takže někde poblíž asi té čerpačky. Ještě jdeme mrknout na D1 197. km, je to ve směru na Vyškov, tady je odstavený nákladák a v Kuřimi Tišnovská ulice došlo tady ke střetu osobního a nákladního vozidla. Podobně to vypadá ještě na Obelním trhu, tady se srazilo osobní auto s motorkou, na místě jsou policisté a záchranka. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
3: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Odpolední teploty podle meteorologů kolem 17 až 19 stupňů Celsia. Aktuálně venku měříme 11.
4: Close since we were kids.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je film se šťastným koncem? To je, když jsou všichni diváci šťastní, že už skončil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Dimitri Vegas, David Guetta, Loreen, pam pam. 8.39, pojďme na, na zprávy, pojďme na kino novinky. Anča Hubová připravila pro vás to nejnovější. Na co doporučuje vyrazit do kina, tak nastražte uši.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
4: A pátrání opět začalo.
5: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
4: Je tvoje?
5: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
4: Ztracená bankovka Free Radio.
5: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
14: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy, too comfortable to take off.
17: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Tak tohle je Christina Aguilera na Free Radio. 8 hodin 55 minut přesně.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A jdeme taky mrknout, kam se dá vyrazit. Fríčku má pro vás pár zajímavých tipů.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Dobrodružný rodinný muzikál Viking nabízí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Představení Hobbit nabízí v premiéře divadlo Radost v 18 hodin.
0: A k tomu další hity Jack Stallion. Dát bude topik. A nebo Kronos, Magica Europa a Krimi zprávy. Po 9. hodině vás budeme informovat o všem, co řešili strážníci nebo státní policisté.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis www.jene.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Free Radio 107 FM.

0: Ale Calvin Harris s Rihannou, This is what you came for, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ještě předtím, než se vrhneme na krimi zprávy, pojďme se podívat na D1 168 km od Prahy na Brno. Ukrajince, je tady nákladák s poruchou. Na Brněnsku mezi Popůvkami a Rosicemi došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Blokován je jeden jízdní pruh. Na místě záchranáři a policie. Opatrně, tady počítejte i s kolonami. Koukám ještě na D1, 221. kilometr, je to ve směru na Vyškov, tady je poruchaný nákladák. No a na D52, je to v Popovicích na místní silnici, u nájezdu na D52, tady se srazilo osobní auto a nákladák, projíždí se kyvadlově. Buďte opatrní a kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně na 12 stupních, odpoledne půjdeme výš 17 až 19.
1: Free Radio.

0: Za námi Alessandra, Supposed to be, máme 13,5 minuty po 9. aktuálně a jdeme na čerstvé krimi zprávy. Na telefonu Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den posluchačům i do studia Free Radia. Na páteční dopoledne tady mám něco trochu odlehčeného. Brněnští strážníci pečlivě prověřují každou naléhavou situaci, ale ne všechna podezření musí nutně skončit zákrokem nebo pokutou. Ve středu večer nám zavolal na linku 156 ustaraný muž, když si v Židenicích nedaleko Ostravské ulice všiml muže ve tmavém oblečení s batůžkem na zádech. Choval se podle něj zvláštně a měl strach, že plánuje nepravosti. Hlídce městské policie se třicátníka podařilo velmi rychle najít a upoutal, že se rozhodně nesnažil působit nenápadně. Měl nahlas puštěnou rytmickou hudbu, opíral se o pouliční lampu a chvílemi natahoval ruku s telefonem do různých směrů. Strážníkům vysvětlil, že pozoruje okolí a nahrává si zvuky města, protože tak čerpá inspiraci pro skládání svých reperských písní. Ničeho nelegálního se skutečně nedopouštěl a všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že mluví pravdu. Strážníci se s ním proto rozloučili a požádali ho, aby byl při pohybu ve tmavém oblečení kolem frekventované silnice opatrný. Přeji pěkný pátek i nadcházející víkend a pohodový poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Cedric Gervais a David Guetta na fríčku, 20 minut po deváté, jdeme na další krimi, tentokrát za paní Andreou Cejinkovou, což je mluvčí brněnských kriminalistů, ta nám prozradí další čerstvé případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Hezké ráno. Dobrou práci odvedli brněnští kriminalisté, kteří se věnují objasňování násilné trestné činnosti. Podařilo se jim dopadnout muže, který před dvěma týdny přepadl 66-letou ženu. K incidentu došlo v dopoledních hodinách, kdy paní cestovala tramvají. Přistoupil k ní zezadu neznámý muž a velkou silou ji strhl z krku zlatý řetízek. Na poslední chvíli pak z tramvaje vyběhl. Napadená žena utrpěla poranění krku a přišla o šperk v hodnotě přibližně 40 000 korun. Řetízek pro ní měl navíc citovou hodnotu, protože šlo o dar od jejího manžela. Kriminalisté se ihned pustili do pátrání. Díky zjištěným kamerovým záznamům a dalším získaným informacím se jim podařilo velmi rychle vytipovat podezřelého. Jedná se o 35-letého muže s bohatou trestní minulostí. Ve spolupráci s kolegy z oddělení hlídkové služby tak za 3 dny podezřelý skončil na služebně, kde měl co vysvětlovat. Je stíhán vazebně a za loupež mu může hrozit až 10-letý pobyt za mřížemi. Policisté našli i odcizený řetízek v jedné ze zastaváren a vrátili zpět majitelce. Tolik ode mě dnes, já přeji krásný prodloužený víkend a naslyšenou zase příští týden.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj.

0: Kronos, Magic Europa. Krásně nám to vyšlo, přátelé, máme 9 hodin a 30 minut.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezký pátek. Symbolickým poklepáním základního kamene začala včera po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zakázku za víc než 2 miliardy korun získala firma, která na stavbu 24 domů s 353 byty má 3,5 roku. Neoprávněné podávání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu koaličních poslanců, jež míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, ale také do jídla nebo o její injekční podání. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i dnes. Nejnavštěvovanější italská památka je už 2 dny mimo provoz na znamení solidarity s rodinou 22-letého muže, který pracoval na instalaci nového osvětlení Kolosea a zahynul po pádu z přibližně 10 metrů. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise Pačru zákaz činnosti na 20 let. Navíc musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Proti trestu se může odvolat. Kalina se dopouštěl přečinu především v dresu třetiligového Zlínska.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, kde pak máme komplikace. Pozor, se dávejte stále na Hradecké ulici. Tady bourala 2 osobní auta. Na D1 kilometr 221 je to ve směru na Vyškov. Tady poruchaný nákladák v Kuřimi, Tišnovská ulice. Tady došlo ke střetu osobáku s nákladákem na místě policie. No a pozor, mezi Popůvkami a Rosicemi došlo tady k dopravní nehodě 2 osobáků. Blokován jeden jízdní pruh na místě, záchranáři a policisté. Buďte opatrní a kdyby cokoliv, zavolejte.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
2: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: A jak to vidí meteorologové, teplota aktuálně skočila na 13 stupňů, odpoledne 17 až 19, zítra 21 až 23, v neděli taktéž a v pondělí v úterý.

Keba, Jane, 9.38, na fríčku. A já už jsem pomaličku koukal, kdo pak dneska ze slavných osobností slaví narozeniny a tak dále. Nechám se možná někým inspirovat, nebo nějakou událostí. Každopádně za chvilku prozradím první nápovědu z tajemného filmu. Soutěžíme o 2 volné vstupy na Hvězdárnu. Gratis. Tak dobře poslouchejte a vyhrávejte. Tajemný film startuje krátce po 10.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
4: MSV 2026.
3: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Free Radio 107 FM. 107 FM.

Tajemný film. Už za chvíli. Zpátečka Frinádia. Zpátečka Frička. Zpátečka Frinádia. Zpátečka Frička. 1995.

0: Love Devotion, Real McCoy, za námi 9 hodin 53 minut, aktuální čas.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: No, za chviličku slibovaný tajemný film. Přátelé, mrkneme taky na muziku, novinkový Faruko, za chvílec. Rád bude Class Run, Won't Run Away. A taky Jump on Joy, Vamos Everybody. Roman, až do pravého poledne s vámi. Teď budeme soutěžit. Čekají nás celkem 4 nápovědy.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Hold on. Armin van Buren, David a Michel, 5:30 po 10. dopolední. Nejvyšší čas odstartovat tajemný film, přátelé, jdeme na první nápovědu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Dneska to bude trošičku složitější. Ale výhra je skvělá pro vás. Já si myslím, že to uhodneme. Dneska nebude problém, ale trošičku se do toho zapleteme. Mám tady pro vás dnes připravené česko-slovensko-dánské komediální drama. Už samo o sobě česko-slovensko-dánské komedie s dramatem spojí dohromady, to je umění. A tenhle ten film byl natočen v roce 2017, což není tak dávno. Tak, tohle je první nápověda. Za chvilku budeme prozrazovat další hezky postupně, až dosáhneme čtvrté nápovědy. Free Radio.

za námi Heroes and Heroes na Free Radio 107 FM. Máme 12,5 minuty po 10. dopolední. A jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Tak, přátelé, film, který dneska hledáme jako tajemný, jsme poprvé mohli v kinech vidět 17. srpna roku 2017. To vstoupil do českých kin. Tenhle ten film je natočen podle knižní předlohy. Ano, natočeno podle knížky. A můžu vám ještě říct důležitou věc, že je to poslední film, ve kterém se objevil jeden úžasný herec, na kterého dneska budeme vzpomínat, protože dnes je den, kdy zemřel. Pokud jste poslouchali kalendárium, tak to víte. To je jeho jméno, vám prozradím. Ale v tomhletom filmu se ještě naposledy objevil. Tak, tohle byla nápověda druhá, třetí dáme za okamžik. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

je mami, tohle je Mike and This, 10 hodin 22 minut, jdeme na nápovědu číslo 3 z tajemného filmu. Tajemný film, tajemný film, na Free Radio. Musím taky pozdravit posluchače nebo posluchačku, nevím přesně, ale dorazil nám e-mail z našich webovek, napsali jste, co jste napsali, přeji dobrý den a správnou odpověď na tajemný film. Tak já to můžu jenom potvrdit, je to správně, ale já to nemůžu prozradit zatím. To prozradí někdo z vás až po čtvrté nápovědě. Teď je před námi teprve třetí. Tenhle ten snímek podpořil Státní fond kinematografie částkou 7 milionů korun. Režisér chtěl po herci, který zahraje hlavní roli, aby podstoupil kvůli této roli menší plastiku. Ten na to nepřistoupil. Zhodil hodně na váze a maskéři se na něm vyřádili, museli ho udělat starší. Naopak protějšek, žena, hlavní role, tak ta musela několik kilogramů pro tuto roli přibrat. Můžu vám prozradit, že v tomto filmu si můžete všimnout fén na foukání vlasů. Je tady německý fén značky Feon Son. Takže je to ze starší doby. Tak. Tohle stačí. Tři nápovědy jsou venku, čtvrtou, poslední, tu vám prozradím za chvilku.

0: je Jump and Joy, Vamos Everybody, 10 hodin, 30 minut, čas na zprávy, koukneme, co je nového, přichází tentokrát Petra, která nám prozradí čerstvé bleskovky, za chvíli vyrazíme na silnice a mrkneme i na počasí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Pěkné dopoledne. Komunikace lidí, rostlin i strojů je tématem letošní Noci vědy, při které se dnes v Brně otevřou desítky univerzitních a akademických pracovišť. Zdarma nabídnou prohlídky, přednášky, kvízy nebo interaktivní pokusy. Seznam míst často jinak nepřístupných najdou zájemci na stránkách akce. Sněmovna v úvodním kole podpořila rozsáhlé vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření. Návrh počítá například se zvýšením podpory pro mladé klienty, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají kromě jiného přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Austrálie oznámila, že agent umělé inteligence firmy OpenAI v červnu pronikl do vládního portálu zdravotních dat a neoprávněně získal přístup k souborům. Jde o první známý případ, kdy se umělá inteligence samovolně nabourala do vládních webů. Český tenista Vít Kopřiva do čtvrtfinále turnaje v čínském Chengdu nepostoupil. Ve druhém kole prohrál 2-6 a 3-6 se sedmým nasazeným hráčem Denisem Šapalovem z Kanady.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu. Gajdoška, křižovatka Táborská. Došlo tady ke střetu osobáku a nákladňáku. Blokován je tady jeden jízdní pruh. Počítejte i s kolonou. Dále pak na D1 221. kilometr ve směru na Vyškov je tady porouchaný nákladňák. Podobná komplikace je na D1 na 168. od Prahy na Brno. Tady je na krajnici nákladní auto s poruchou. Ještě vidím mezi Popůvkami a Rosicemi. Tady stále probíhá došetřování dopravní nehody. Nehoda dvou osobáků. Blokován jeden jízdní pruh. Na místě byli i záchranáři, tak na to dávejte pozor. Ještě koukám na Brněnsku v Popovicích na místní silnici u nájezdu na D52. Tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. Projíždíme tudy Kyvadlově. Buďte opatrní.
6: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
8: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
6: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak se nám zatáhlo, po ránu jsme se nabažili trochu sluníčka, teď už asi jenom zatažený. Teplota odpolední maxima 17 až 19, aktuálně venku měříme 14 stupňů.

0: film. Tajemný film. Naší rady.
1: Tak jdeme na to. Poslední nápověda nám prozradí, proč jsem vybral dneska tento film. Přátelé, dnes je den, kdy svým zraněním při pádu z Karlova mostu podlehl úžasný herec. Jan Tříska. Ano, tohle byl taky jeho poslední film, ve kterém se Jan Tříska objevil. V hlavní roli Ondřej Vetchý, Tereza Ramba. Tak co, známe ho?
0: Tajemný film.
1: Teď můžete volat studio 790 107 107. Soutěžíme o dva volný vstupy na Hvězdárnu. Kdo pak je tam? Dobrý den.
2: No, Pepa, čau.
1: Dar Pepi, tak povídej, co jsme hledali dnes za tajemný film?
2: Postrništi Bos.
1: Postrništi Bos. No, je to tak. Tak gratuluju, Pepi.
2: Díky.
1: Nepsal jsi náhodou na webu?
2: Ne, nepsal.
1: Ne, nebyl jsi to ty. Protože už nám ta správná odpověď přišla, tuším, po druhé nápovědě. Ale nevadí. Každopádně, Pepi, moc gratuluju, ty jsi byl první na telefonu. Máš tady u nás dva lupeny na Hvězdárnu Brno. Užij si to a vydrž na telefonu, nepokládej, prosím. Díky.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj. Přátelé, Postrništi Bos jako vzpomínka na Jana Třísku.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: Freebox Free Rádia.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Free Radio 107

Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Mark O. Tears Don't Lie na Free Radio. Máme 10 hodin 57,5 minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Zatím půjdeme v rámci Celebrity Show, to vám prozradím za chvilku, protože mezi 11 a 12 jsou tu celebritky. K tomu je Robin Schulz, rád bude Alessandra Morosso, anebo Master OG a Papit. Poslouchejte i nadále, za chvilku se dozvíte víc. Mrknem na slavné osobnosti.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Free Radio 107.

0: Ten na Free Radio 7 minutek po 11. Přátelé, za kým půjdeme? Mrkneme za kapelou Mirai. Šokovali fanoušky oholenými hlavami. A taky mrkneme na soutěž Elite Model Look. Máme vítěze. Známe 4 jména. 2 z České republiky a 2 ze Slovenska, o kterých se v dalších dnech a týdnech i měsících bude hodně mluvit. Prozradíme. Do té doby Alessandra, bude i tu i Mario Biskin, jejich Makarena.
1: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: vás, Markorn dohromady na Free Radio. 17 minut po 11. Pojďme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show na Free Radio.
0: Přátelé, vyrážíme za kapelou Mirai, ta vydává nový single Afterlife. Tak trochu neplánovaně, ačkoliv mají hudebníci skladbu hotovou už více než rok, tak k jejímu zveřejnění je přimělo přání kytaristy Tomáše Javůrka. Ten u příležitosti vydání nového songu na sociální síti otevřeně přiznal, že mu lékaři před několika měsíci diagnostikovali rakovinu. A tato píseň tak pro něj získala zcela nový rozměr. Tomáš Javůrek v polovině června podstoupil náhlou operaci, následně sice ještě několik vystoupení odehrál na konci července a začátkem srpna, ale už na pódiu chyběl. Přátelé, ale máme dobré zprávy, jak sám Tomáš Javůrek řekl během přípravy na letní sezonu. Jsem šel k doktorovi, kde mi zjistili zhoubný nádor, o 2 hodiny později už jsem ležel na operačním sále a o měsíc později podstoupil chemoterapii. Naštěstí je všechno na cestě k úplnému vyléčení. Tak se nemusíte bát, zkázal fanouškům. Tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Hlavně ať je zdravý. Pokračujeme. Robin Schulz, Vesna, Ego a za chvilku i Master OG.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Master OG a Puppet na Free Radio, 11 hodin 30 minut, čas opět kouknout o 11:30, co je nového, chystáme pro vás zprávy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Pěkné dopoledne. Na náměstí Svobody se ode dneška koná vinobraní. Návštěvníky čeká 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Součástí události budou také speciální skleničky. Vinobraní je v pořadí 6. a zároveň závěrečnou akcí letošního seriálu Slavnosti Brno. Potrvá do 3. října. Jihomoravští policisté vyšetřují případ mrtvé ženy, kterou našli začátkem týdne na silnici mezi Rousínovem a Viničními Šumicemi na Vyškovsku. Podle aktuálních informací žena vypadla z jedoucího auta. Kriminalisté kromě jiného zjišťují, jestli sama otevřela dveře a z jedoucího auta vyskočila, nebo jí někdo pomohl. Prezident Petr Pavel včera navštívil základnu americké národní gardy v Nebrasce. S tamní složkou ozbrojených sil česká armáda spolupracuje už více než 30 let. Američané ocenili přínos spolupráce pro obě strany. Podle jejich slov se od Čechů mají co učit. Ředitel nebraského vojenského oddělení Craig Strong také Pavlovi předal obřadní tomahawk. Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffalo po téměř 11-měsíční pauze, zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale Sabres prohráli 2-3 v prodloužení.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme ještě omrknout dopravu. Pozor, kdo jede z Kohoutovic na Libušinu třídu směrem na Nový Lískové. Jsou tady záchranáři a policisté u zraněného motorkáře, který tady havaroval. Další problém, Gajdoška Táborská. Došlo tady ke střetu osobáku a nákladňáku na místě policie. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv u vás, tak nám zavolejte.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
4: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stapa.cz. Beton ještě dnes.
1: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak, sluníčko občas vykoukne a teploty podle meteorologů dnes maximálně kolem 17-18 stupni Celsia. Ale já mám pro vás dobrou zprávu.
5: Kometa!
0: Teď tady mám pro vás dva lupeny na kometu. Kdo chce, volá studio 790-107-107 a v neděli může vyrazit na další zápas. Tentokrát kometa přivítá na svém ledě Pardubice 27. září v 17 hodin. Lupeny gratis, zavolejte si o ně.

0: Everything's gonna be good. Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Přijde sympatický mladík do lékárny a povídá: prosím vás, dva těhotenské testy. Najednou tutut, tomu pípne SMS-ka. Mladík sáhne do kapsy a říká: prčic, to je den, dejte mi tři.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

Změnila v centrum módy, krásy a velkých snů. Vyvrcholilo finále prestižní soutěže Elite Model Look 2026 a o móda, které každoročně otevírají dveře do světa vrcholového modelingu. Tak přátelé, jsou tady dvě jména z České republiky. Je to tady. Po měsících castingů známe dvě jména za Českou republiku. Porotu nejvíce oslnili Karolína Boučková a Matouš Ježek. Slovenský vítězové Lubica Beláňová a Šimon Kašparík. Tyhle ty čtyři jména budou bojovat, aby mohli odstartovat kariéru na světových molech. A my držíme pěsti samozřejmě. Ať to dobře dopadne a co nejvíce úspěchu. Díky za to, že reprezentujete. Perfect Pitch, za chvilku Artemas a bude tu i Moby. Free Radio. Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Free Radio 107

0: minuty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To

0: Tohle Moby Disco Lies. Skvělá zpátečková klasika, 11 hodin 53 minut.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Za chvilku tu máme Peťu, nebo Peťa už je tady vlastně ve studiu naproti. Čau. Ahoj. A zdravíme na telefonu Zdeňka, ten se dovolal jako první na bankovku. Zdeny, nazdár, ahoj.
2: Čau, čau. Dobré poledne, vy dva.
0: Jo, díky, hele, hezký pozdrav. Tak prosím tě, Zdeny, já jsem teda čučel, včera přišla Petra a říkala, člověče, zavolal jakési kořeň a uhodl dvě čísla po sobě.
2: No, no, no.
0: Nějak nám to letí, že? Nějak nám to uteklo.
2: Je to hotovka, no.
0: No není to hotovka, ještě nám zbývá
3: ještě
0: jedno
3: poslední číslo.
0: Poslední číslo. Tak Zdeny, prosím tě, hezky zleva doprava. První číslo na té bankovce je které?
2: A dneska pomalu nebo rychle?
0: Pomalu, prosím, pomalu. Máme čas.
2: Nula.
0: Takže nula. Ta tam je. Druhé.
2: Sedmička.
0: Sedmička. To se mně líbí tohle tempo, ano. Tak.
2: Devítka.
0: Devítka třetí, ano. Tak, čtvrté známe.
2: Nula.
0: Nula. Devítka, nula. Tak jo. No. Tak. Páté číslo známe taky.
2: Jednička.
0: Jednička.
3: A jdeme, teď teda budeme držet palce.
0: A jdeme do tuhýho, no. Hmm. Tak, jdeme do tuhýho. Jsem napjatý jak šandy. No povídej, samozřejmě.
3: Pojď.
2: Tak šest.
0: Šest.
3: Takže šesté číslo je šestka.
0: Ty brďo, to by mě nenapadlo takhle uvažovat.
3: Hmm?
0: Takže šesté číslo. Na bankovce, která má hodnotu 5000 korun, může jí získat Zdeněk. Nadechni si pořádně.
3: Tak napínáme.
0: Tak šestka.
2: No poslouchám, čekám.
0: Ježíšmarja, ty jsi nedočkavej, no tak jo. Tak, přátelé, šestka. Tam není. Zdeny, nedá se nic dělat.
3: Zkus to příště zase.
2: Jo.
0: Měj se krásně, ahoj, čau.
2: Tak někdy zase, čau.
0: Zatím, ahoj. 11 hodin 55 minut, předávačka, za chvilku tu máte Peťu, s ní budete co?
3: Budeme
0: nadělovat kometu, tak? Lupeny na kometu na nedělní
3: Double
0: zápas.
3: Nebyl.
0: Double nebyl. Tady taky dobře poslouchejte, protože zajedete máme pro vás kulábr, dvě hodinky a k tomu pizzu gratis. Tak ještě mrkneme na muziku.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
0: A omrkneme hity, který nás čekají v nejbližších minutách. Scooter No Rewind. Gabry Ponte a Vico. A nebo Jason Derulo. Přátelé, užijte si prodloužený víkend. Což nám o nás se říct nedá, že? Hm.
3: Tak já tady budu ještě zítra.
0: Tady budeš zítra a v pondělí taky, no.
3: Ale já si to užiju.
0: Ale chápeš to, že lidi mají volno v pondělí, státní svátek.
3: Jasně.
0: A my je budeme informovat, bavit a hrát jim skvělý písničky.
3: Přesně tak.
0: Tak nezapomeňte, přátelé, v pondělí vyladit. Budeme tady od 8.
1: Free Radio 107 FM.

Celým bandem The Just Glenn na Free Radio s vámi v tuhle chvíli ve studiu Peťa Hlávková. Zlatky mají dneska svátek, holky, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli víc o tom, že bazény Lužánky čeká brzy rekonstrukce a co se bude konkrétně rekonstruovat, prozradím za chvíli, teď přehled novinek. Free Radio.

0: Florida na Free Radio, my jdeme do Brna.
1: Free Radio, žijeme Brnem.
0: Bazény Lužánky čeká v příštích letech velká rekonstrukce. Brno plánuje opravit bazénovou vanu, modernizovat sprchy a hygienické zázemí a také vybudovat nový vstup i zázemí pro wellness. Součástí projektu bude i technologie, která umožní recyklovat vodu z praní bazénových filtrů. Rada města Brna tento týden schválila, že se všechny tyto investice zařadí do plánu na rok 2027. No a někdy v tom roce 27 až do roku 28 by se to mělo realizovat. Teď skutři.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: se nedlo na Free Radio, jdem na další muziku. Těší se na vás Sam Trumpet? Tak je to budou Kaigo a Sandro Cavazza. Nebo Elevator Boys, za chvíli zprávy s Peťou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
0: Pěkné poledne. Symbolickým poklepáním základního kamene začala po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu. Vznikne 24 domů s celkem 353 byty. Stavební firma na to má 3,5 roku. První obyvatelé se do bytů mají nastěhovat v roce 2030. Opoziční ODS, Starostové, Piráti, Lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. V Kyjevě dnes ráno při ruském dronovém útoku zahynul 14-letý chlapec. Nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům. Rusko na ukrajinskou metropoli útočilo i v noci. Jednoho člověka zabil ruský útok v Oděse. Ruské úřady hlásí po ukrajinských dronových náletech také 2 mrtvé. Vstupenky na rozloučku Lionela Messiho s argentinskou fotbalovou reprezentací, která se uskuteční 6. října v Buenos Aires na stadionu Monumental pro 80 tisíc diváků, se vyprodaly za necelé 2 hodiny. Ceny vstupenek se v přepočtu pohybovaly od 52 do 277 eur. Na zápas budou mimo jiné pozváni všichni hráči z mistrovského týmu z roku 2022 spolu se svými rodinami.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na kolešti jsou v sobě 2 osobní auta, tady pozor, na výjezdu z Kohoutovic na Libušině třídě směrem na Nový Lískovec zasahovali záchranáři a policie u zraněného motorkáře. Tady se stále ještě došetřuje dopravní nehoda, ale za chvíli by to mělo být už odklizené. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 16 stupňů, zítra očekávejte 22, 23, potom se to bude zvedat celý příští týden. Výhledově nám bude svítit sluníčko, teploty se budou pohybovat na 23 stupni. Čeká nás krásné babí léto.

0: Battle Frička.
1: A na náš double se chytla Sabča. Sabi, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Byla jsi první na lince, to znamená, že tobě náleží 2 hodiny kulecu a k tomu pizza do Yellow Fish klubu v Brně, Kohoutovicích. Už jsi tam někdy byla?
2: Ano, už jsem vyhrála, takže jsme tam byli.
1: O, krása, takže se tam ráda budeš vracet.
2: Jo, je to moc fajn.
1: Jakou si dáš třeba zase pizzu? Ochutnáš tentokrát nějakou jinou nebo půjdeš do stejné?
2: Asi uvidíme ještě.
1: Jasný. Hele, každopádně, zůstaňme na lince, pro vás ostatní teď další hity.
3: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Mladotek na Free Radio ve 12:55.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
0: Jdem na další muziku, už za chvíli zazní DJ Antoine. Taky si dáme Eňu. A nebo Bingo Players, to vše a mnohem více na Free Rádiu už za chvíli.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Free Radio 107 FM.

Babičo, jako na celou na Free Radio. Za chvíli už budu mít na drátě mluvčího městských policistů pana Jakuba Ghanema a ten vám prozradí, co museli strážníci v tomto týdnu řešit. Nenechte si to ujít. Teď už přehled novinek. Free Radio.

0: Víme o všem.
1: Na vlně 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům i do studia Free Radia. Na páteční dopoledne tady mám něco trochu odlehčeného. Brněnští strážníci pečlivě prověřují každou naléhavou situaci, ale ne všechna podezření musí nutně skončit zákrokem nebo pokutou. Ve středu večer nám zavolal na linku 156 ustaraný muž, když si v Židenicích nedaleko Ostravské ulice všiml muže ve tmavém oblečení s batůškem na zádech. Choval se podle něj zvláštně a měl strach, že plánuje nepravosti. Hlídce městské policie se třicátníka podařilo velmi rychle najít a upoutalo ji, že se rozhodně nesnažil působit nenápadně. Měl nahlas puštěnou rytmickou hudbu, opíral se o pouliční lampu a chvílemi natahoval ruku s telefonem do různých směrů. Strážníkům vysvětlil, že pozoruje okolí a nahrává si zvuky města, protože tak čerpá inspiraci pro skládání svých reperských písní. Ničeho nelegálního se skutečně nedopouštěl a všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že mluví pravdu. Strážníci se s ním proto rozloučili a požádali ho, aby byl při pohybu ve tmavém oblečení kolem frekventované silnice opatrný.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: con i Depeche Mode.
1: Gabry Ponte na Fríčku právě rozněl a my si jdeme poslechnout, jaká muzika se k vašim uším bude chystat za chvíli. Vítězka letošní Eurovize Dara se k vám chystá už za pár okamžiků. Bude to i spojení Galantis a Five Seconds of Summer. A pořádně toto roztepou i Snoop Dogg s Davidem Gettou za chvíli zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné odpoledne. Brno hledá firmu, která dodá a nainstaluje interiérové vybavení do vznikajícího koncertního sálu v centru města i části prostor v sousedním Besedním domě. V Janáčkově kulturním centru za asi 2,3 miliardy korun najde zázemí Filharmonie Brno, jejímž sídlem je teď Besední dům. Hodnota zakázky je 50 milionů korun bez daně. Opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 14 hodin, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Při dopravní nehodě v turecké Antálii bylo zraněno 17 lidí, včetně jedné turistky z Česka. Několik z nich skončilo v nemocnici, nejsou ale v ohrožení života. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozidly, načež přerazil sloup semaforu a převrátil se na bok. Španělský tenista Carlos Alcaraz vyzval pořadatele, aby zápasy na Grand Slamech končily nejpozději v 11 hodin večer. Třetí hráč světa to řekl v Londýně před startem Laver Cupu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
1: Stále se ještě došetřuje dopravní nehoda na kolišti, kde se srazila dvě osobní auta. D1 228. kilometr směrem od Brna na Vyškov. Tady dejte pozor na nepojízdné nákladní auto s defektem. Mělo by to být ale odstavené u krajnice. Houstne nám provoz na dálnici D2, konkrétně od exitu 3 ve směru na Brno, je to Chrlice. Také si postojíte už od Ostrovačic v přerušované koloně až po 194. kilometr. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli byste to rád vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
6: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
4: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: 17 stupňů máme venku, čeká nás krásné babí léto, řekla bych. Zítra teploty kolem 22 stupňů, postupně se to bude zvedat a nejvyšší teploty, jak se tak koukám, by měly být v úterý. Po celý příští týden i tento víkend nám bude svítit sluníčko. Teď Dara.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Hledají se do Brna pomocní kuchaři, jedná se o práci v čínské restauraci, požadují hlavně dobrou znalost přípravy pokrmů, tradiční čínské kuchyně, nezbytné

0: surovin a jejich zpracování. Čínský jazyk bude pro vás výhodou a požadují hlavně pečlivost, spolehlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, odolnost vůči stresu a práce jak o víkendu, tak i večerech. Kontakt a více informací najdete na našem webu freeradio.cz/burza-práce. Free job. Free job
1: na Free Radio. Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107.

0: Pátečková muzika na Free Radio za námi, máme přesně 13 hodin a 56 minut.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A s další muziky za chvíli Livingstone. Budou tu i Robin Schulz a Ed Sheeran.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland.
0: A posílám vám také tip, kam se dá vyrazit.
6: Free Radio, kam vyrazit?
7: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavnou komedii Lazebník Sevelský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Vlastenci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
6: Free Radio 107 FM.

Scrap the Will I Am na Free Radio. Už za malou chvíli to bude pro vás mít hezkou pozvánku do naší zoologické zahrady. Tip, kam se dá vyrazit, tak si na to počkejte. Teď už ale přehled novinek. Free Radio. Hudební

0: Na vlně 107 FM už mám mluvčího městské městské, no vlastně v podstatě městské zoologické zahrady, naší brněnské zoologické. Ten vás tam pozve, tak co tam máte nového?
1: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dneska nalákám na opravdu netradiční stezku po areálu naší zoologické zahrady. U 30 vybraných druhů zvířat byly v tomto týdnu nainstalovány speciální půdíky, na které najdete odlitek stopy a trusu daného zvířete spolu se zajímavostmi o daném druhu. Projekt vznikl v rámci programu Interreg Slovensko-Česko a ve spolupráci se zoo v Bojnicích, Ostravsku a Trnavskou univerzitou. A my z ní máme obrovskou radost, protože stezka, kterou u nás můžete projít, nemá v České republice obdoby a je opravdu unikátní. Spustili jsme také rezervace na běh pro tygry, který pořádáme ve spolupráci s organizací Altajka, která se velkou mírou podílí na ochraně volně žijících tygrů. Zapište si tedy do kalendáře sobotu 17. října a dorazte za námi. Více informací najdete na našich webových stránkách. Tak za námi dorazte. Máme otevřeno od 9 do 6, včetně víkendů a státních svátků. Pokladny zavírají vždy hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme na Smečka.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

0: ZAP na Free Radio, jdem na další muziku. Přichystán, Rigard. Budou to i Florida s Kešou. Nebo Offenbach, za chvíli Peťa a zprávy.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
4: MSV 2026.
3: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Pěkné odpoledne. V Bystrci se zítra uskuteční jubilejní 5. ročník Gulášfestu. O přízeň návštěvníků a titul krále gulášů bude bojovat hned 9 kulinářských týmů. O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti a odborné poroty. Kromě ochutnávek rozmanitých gulášových specialit na příchozí čeká pestrý doprovodný program. Zásoby speciálních 5000 korunových bankovek s přítiskem vydrží zhruba do 10. října. Dnes to uvedla Česká národní banka, která bankovku vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si budou moci bankovku vyměnit za 5000 korun v hotovosti i po víkendu na pobočkách v Brně, v Praze, Ostravě a Hradci Králové. Pokladní hodiny se ale oproti tomuto týdnu zkrátí. Nemocnice Kyjov už 5. rokem pomáhá s včasným odhalením rakoviny plic. Screeningem tam dosud prošlo 440 rizikových pacientů a u 8 z nich lékaři nádor odhalili. Program je určen současným i bývalým kuřákům ve věku 55 až 74 let s dlouhodobou kuřáckou minulostí. Velká cena České republiky silničních motorek se vrací zpět do červencového termínu. Letos se závod seriálu Mistrovství světa konal v červnu. Pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Denička je 228 km směrem od Brna na Vyškov. Tady nám stále stojí nepojízdné nákladní auto s defektem odstavené u krajnice D2 0,5 km směrem na Brno. Tady v koloně stojí poruchané nákladní auto, i zde počítejte se zdržením. Vídeňská ulice směrem do centra na sjezdu na Bohunickou se srazila dvě osobní auta a v Králově poli tady v Červinkové ulici máme taky hlášenou nějakou komplikaci. Někdo nám i volá, ptám se, kdo tam, halo? Tak to k dopravě asi nic nebylo. I tak děkujeme za zavolání. No a kdyby cokoliv, tak samozřejmě využijte naší dopravní linky nebo apky Frýčka, nebo volejte přímo studio.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Aktuálně v centru města máme 17 stupňů. Co se týče víkendu, měl by být slunečný. Zítra v Brně teploty kolem 22 stupňů. A samozřejmě v neděli už nám to tady začne i stoupat. Celý příští týden vypadá to, že bude slunečný. S teplotami nad 20 stupňů a čeká nás krásné babí léto. Teď už Rigard.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Mami, pamatuješ, jak jsi mi říkala, Pán Bůh ti to oplatí na dětech? No jasně. A nemohla bys tu kletbu už zrušit?
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Kam vyrazit?
1: Blížícím se podzimem se postupně odkryl svět bludišť v Drnholci. Připravili se tady pro vás jednu z nejoblíbenějších akcí roku a ta akce se jmenuje Svět dýní. Celý areál se proměnil v jeden velký dýňový svět a vy budete moci nasát tu pravou podzimní atmosféru plnou oranžových barev, dýní a všeho, co k podzimu prostě patří. Akce trvá až do 17. listopadu, určitě se přijďte podívat, teď už další muzika.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffin?

0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Taxi Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás.

0: brněnské Olympii nebo na byvajdyvbrně.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Free Radio 107 FM.

0: tobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Bobby Brown na Free Radio přesně ve 14 hodin a 54 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A ještě než nám odstartuje největší hit paráda na celé Brno, co na celé Brno, na celou republiku klidně, přijde do studia Lukáš Bartl, tak já vám ještě slibuju další muziku, Felix Jen Kaskáda, taky Ellen Walker, těším se opět zítra v 9.
2: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Posledmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 3, 2, 1, startujeme! Ciao tutti, hello everybody! Krásné odpoledne všem na 107 FM. Přímo před sebou máme 1022. kolo hitparády 107. Fríčka. Pohodlně se usaďte a vychutnávejte poslech. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a srdečně vítám všechny posluchače u dalšího kola naší hitparády. Je to tady, přátelé. Hlasování, což je vlastně základem každého kola, je přímo před námi. Výsledky hlasování jsou tady. Od minulého kola jste mohli hlasovat na webu freeradio.cz/top107 a já už tady mám pro vás připravený celkový počet hlasů, který jste do aktuálního kola stihli poslat. Opět musím poděkovat za váš aktivní přístup, protože výsledky jsou krásné, parádní. Počítadlo hlasů se zastavilo na čísle 3699. Kdo vručí je medvěd? Ano, 3699 hlasů tento týden. Co k tomu říct? Je to výsledek, je to skvělý výsledek a za každý hlas, který se vám povedlo tento týden poslat do tohoto počtu, já mockrát děkuji. Nejenom sám za sebe, ale i jménem celého týmu Free Radia. Děkujeme. Ale teď už jdeme dál. V minulé hitparádě jsme měli tyto tři songy jako nejlepší tři skladby z celé hitparády. Třetí místo Christian Marky a Soleja, Summer is Magic. Druhá pozice minulý týden Oliver Tree a skladba Joyride. No a jednička Mikolas Josef a jeho skladba Ferrari. Tohle byly tady výsledky z minulé hitparády. Mám tušení, že Mikolas bude chtít jako udržet tu jedničku. No prostě nepustí svoje první místo, ale záleží pouze na vás, kolik hlasů dostal Mikolas a kolik jeho největší konkurence, a to je bez pochyby Oliver Tree. No, bude to opět boj až do posledního hitu. Tak si z hitparády nenechte nic ujít a užívejte si další hudební přehlídku na Free Radio. Jedeme dál! Máme toho dneska tolik, že bych málem zapomněl taky na odpadlíky, ale bez nich by to nešlo, takže jdeme rovnou na věc. Jako první nás opouští Master Blaster a Tone Nation. Je to skladba Make a Change a je to maximálka, tedy 52 týdnů v hitparádě. Dele už to nešlo, takže dneska se musíme se skladbou Make a Change rozloučit. Pádem do dalšího kola hitparády 107. Fríčka nepostoupí tyto hity. Jako první Make a Change, Master Blaster a Tone Nation. Jako druhý hit, který se s námi rozloučí, je to skladba Big Big World 2K25. Luna, Pazu a taky Crystal Rock. Dneska konec po 40 hitparádách.

Třetí odpadík, který dnes odchází z hitparády 107 Frýčka, je skladba Miss Me. Je to konec po 30 týdnech a dnes konec bohužel taky pro Cheat Codes, Altego a Hanu Bolein. Tady jsem musel maličko jako zatlačit slzičku, protože skladba Miss Me je úžasná pecka, mám to hrozně moc rád a Frýčkaři rozhodli, že po 30 týdnech hitparádě bohužel končí. Jedeme dál, máme tady čtvrtého odpadníka a tím je skladba Privacy. Spolupráce Pitbull

0: Tady jste rozhodli celkem rychle a celkem jasně, takže Pitbull a Jason Derulo už po 8 týdnech končí v parádě i se skladbou Privacy. Jakmile máme hotové loučení s odpadlíky, můžeme pokračovat dál a vy všichni už moc dobře víte, že nás čeká první novinka hitparády a budete koukat, prozradím takhle malinko dopředu, bude to Thajsko. Je to tak, malinko jsem naznačil, o jakou zemi se bude jednat. Je to skladba Savadika, jdeme na to, informace o tom tady mám. Savadika je single thajské rapperky a také zpěvačky Lisy. Ano, je to stejná Lisa jako ze skupiny Blackpink, protože Lisa je přesně členka skupiny Blackpink. Její single vyšel 3. září 2026, tedy letošního roku v září, a vyšlo to pod vydavatelstvím L Loud a RCA Records. Skladba slouží jako hlavní single z jejího chystaného prvního EPčka s názvem Press Play. A teď něco k tomu názvu. Je to docela komplikovaný název, tak abyste věděli, proč Savadika. Název skladby odkazuje na tradiční thajský pozdrav. Savadika. Znamená to v thajštině Savadika, ahoj. A je to poctou Lizině rodné zemi. Takže u sebe doma bude Lisa určitě pochválená za tohle. Uvidíme však, co na její novinku budou říkat posluchači tady u nás v Česku. Jdeme na věc. Teď už ale super zábavu a příjemný poslech všem, kdo ladí 107 FM. Máme tu start hitparády 107 Flíčka s pořadovým číslem 1022. Od mikrofonu se hlásí Lukin a hned posílám první věc. Novinka číslo 1 Lisa a její skladba Savadika.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Novinka hitparáda.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Hitparáda 107. Fríčka, před námi druhý nováček hitparády. Jako druhou novinku si poslechneme skladbu Marbella Nights. Carlos Efren Reyes Rosado, profesionálně známý jako Faruko, je portorický zpěvák, také skladatel, rapper a hudební producent. Posluchači budou dobře vědět, o koho se jedná. Jako další se k němu připojil neméně známý a úspěšný hudebník Juan Manuel Magán González, alias Juan Magán. Což je španělský producent, zpěvák, remixer a také DJ. No, jak to pánům sedlo dohromady v tomto společném projektu, to už posoudíte vy sami. Jak jsem říkal, novinka nese název Marbella Nights a na vás bude, jak se jí bude hitparádě dařit. 106. startovní pozice, dnes novinka s číslem 2, Faruko a Juan Magán. Marbella Nights.
0: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Kostelvička Fríčka.
0: Největší hit paráda českého éteru.
2: 1022. kolo hitparády 107. Fríčka je tady a teď už je pro vás připravená třetí ochutnávka ze světa novinek. Za skladbou s názvem Company stojí hned několik umělců. Je to společný single britské elektronické skupiny Clean Bandit, k tomu také americká R&B zpěvačka Chloe, vlastním jménem Chloe Bailey, no a k tomu se ještě připojila nigerijská afrobeat hvězda Omaha Lay. Single vyšel oficiálně v září letošního roku, no a na 107 FM bude startovat jako novinka s číslem 3. Pokud se vám tahle bomba zalíbí, určitě posílejte svoje hlasy. 105. místo hitparády, novinka číslo 3, Clean Bandit, Chloe a Omaha Lay Company.
0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Kostelvička Fríčka.
0: Největší hit paráda českého éteru.
2: A teď už přichází poslední novinka. Je mi to líto, jednička, dvojka, trojka jsou za námi a čtvrtá novinka je připravená právě teď. Je to pecka pod názvem, který já 100% schvaluju. Novinka se totiž jmenuje Don't Stress Your Mind, tedy nestresujte svoji mysl, nebo nestresuj svoji mysl. Když se ve světě hudby řekne jméno Boris Brejcha, myslím, že každý ví, o koho se jedná. Nejenom podle jeho ikonické masky, ale taky podle výrazného a osobitého stylu, kdy především v minimal technu a tech houseu dokazuje tento německý DJ a producent svůj neskutečný talent. Celou skladbu navíc ještě zvýrazňuje hlas keňské zpěvačky. Ona se jmenuje, to je hrozně složitý, jo. Ona se jmenuje Chemutai Sage. Chemutai Sage, psáno Chemuta i měkké i sage. Chemutai Sage pochází z Keni. Skladba vyšla oficiálně 18. září pod Brejchovým vlastním vydavatelstvím Fucking Serious. A tady na 107 FM je to dnešní poslední novinka. Tak si to pořádně vychutnejte. 104. místo pro tento týden Boris Brejcha, Chemutai Sage a novinka Don't Stress Your Mind.
0: Free Radio. Hit paráda

Ještě jednou super odpoledne všem na 107. Taky všem, pokud posloucháte na freeradio.cz anebo taky přes naší aplikaci. Jedeme dál. Lukin zdraví od mikrofonu, posloucháte 1022. kolo hitparády 107. Fríčka. Novinky byly představeny a teď nás čeká jejich krátká rekapitulace. První nováček Lisa z Thajska a skladba, která startuje na 107. pozici, Sawadika. Druhá novinka aktuálního kola hitparády 107. Fríčka, tedy prozatím 106. startovní pozice.

0: se čtvrtou novinkou do hitparády 107 Fíčka tento týden naskočil taky Boris Brejcha. 104. místo Boris Brejcha a Chemotai Sage, Don't Stress Your Mind. Já myslím, že tento týden jako dobrý, jako dobrý. Hitparáda 107 Fíčka, hezké odpoledne. 1022. kolo pokračuje, novinky máme za sebou, včetně rekapitulace, a teď už místo 50. Rovnou prozradím, že 50. pozice tento týden je 38. z minulého kola, to znamená, že skladba klesá směrem dolů. A pod vlajkou Itálie právě teď přichází italský Anima. 50. místo pro tento týden, Anima a jeho bomba Atoma.
1: Potřebujete kvalitní beton, a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.

0: Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
5: Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Odvržděná 49.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to krásná jízda. Super odpoledne přeje Free Radio 107 FM. Za námi 46. Alan Walker, Steve Aoki a Broken Angel. Těsně předtím taky Kungs a Boys Noise. Skladba Getaway tento týden je 47. pozice. Minulé kolo 40. Takže Kungs a Boys Noise klesají. Další pozice, to bylo místo 48. Tam se nám z 15. propadl Rehab a jeho Ghost Town. Takže s městem duchu už to vypadá celkem divně. No ale je to na vás. Rehab, tedy tento týden propad z 15. na 48. Podobně taky Fisher a jeho Rain. Ten minulé kolo startoval na 33. místě, v tomto kole je to ovšem 49. pozice. Takhle vypadalo prvních pět kousků mezi 50. a 46. místem, teď už ovšem pozice, která minulé kolo vůbec nebyla v éteru. Ze spodní části hitparády, konkrétně z 51. pozice, si ještě o pár hlasů polepšili Aztek, DJ Coco a Card D. Tím pádem tento týden jejich spolupráce Everything's Alright postupuje z 51. pozice přímo na pozici 4.

0: 45. Jdeme na to! 45. místo tento týden, tedy Aztek, DJ Coco a Card D, Everything's Alright.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Miluješ naše hity?

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Free Radio.
6: Free Radio.
5: Hitparáda Free Radio.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Pekelná 4 a 40.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio.
1: Bombastická 42.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Suprová 1.40.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 1022. kolo hitparády 107. Fríčka pokračuje, 41. už je za námi, spolupráce Sigma, Dutch & Graft a taky Profesor Green, Need You Now, prudký propad ze 6. pozice. Tady je jasný důkaz, že v hitparádě je možné všechno, zrovna tento týden se Sigmě moc nedařilo a Sigma klesá ze 6. až na 1.40. Těsně předtím, než si dáme další příčku, je připravená rekapitulace, to znamená krátký přehled od 50. až po 1.40. pozici. 50. tento týden pod vlajkou Itálie, Anima a jeho Atoma. 49. pozice na 107 FM Fisher Rain. Osmička Rehab Ghost Town. 47. pozice v aktuálním kole hitparády Kungs a taky Boys Noise Getaway.

0: 35. pozice, Aztek, DJ Coco, Cardi, Everything's Alright. V tomto kole David Guetta, Alok a taky Stick Figure, Run Run River. Čtyřicet trojka, Dua Lipa, I Lose Control. Čtyřicátá druhá pozice, tento týden Lucenzo a jeho Limoncello. A 41. Sigma, Dutch and Graft, Profesor Green, Need You Now. Opáčko máme za sebou, takhle vypadá aktuální kolo hitparády 107. Fíčka díky vašemu hlasování. Celkový počet hlasů 3699. Je to teda jak kozačky u bati, ale vypadá to jak cena, že jo, 3699, ale já moc krát děkuji za aktuální hlasování. Jedeme dál, není čas ztrácet čas, hitparáda 107. Fríčka pokračuje, rekapitulace kompletní až po 41. místo, teď tím pádem 40. pozice. Přichází Swedish House Mafia, Likely a pecka Happiness is so sad.
1: Našli se další prachy, hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Free Radio.
5: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
6: Maximální 40.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Šťavnatá 37.

0: Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. Aktuálně posloucháte 1022. kolo hitparády 107 Fríčka a za námi už 36. místo. Já to v rychlosti prolítnu, protože přichází taky skokan týdne a je tady historický okamžik. Teď pozorně poslouchejte, co se v tomto kole hitparády stalo. Máme 1022. kolo a to, co se dneska stalo, tak se ještě nikdy předtím nestalo. Takže to bude velká anomálie. Jdeme hezky song po songu. 36. místo, tedy Finsko, Aben Hurt. 37. propad ze sedmičky. Je to Duke Dumont a jeho Ain't No Game, taneční záležitost z Velké Británie. Tento týden neměla úplně tolik hlasů, co minulé kolo a Duke Dumont se nám propadl ze sedmičky až na 37. Pozor, Galantis 1, 2, 3, 4, nenápadná skladba ze Švédska, se stává skokanem tohoto týdne. Ano! Koukám na to, co se stalo, ale opravdu, takhle jste odhlasovali Galantis a novinka 1, 2, 3, 4 z minulého kola postoupila ze 105. pozice na krásné 38. místo, takže tohle je největší skok směrem nahoru tento týden v hitparádě. Skokan týdne, tedy Galantis, a prosím vás, 39. místo, tam bylo taky Švédsko, Cast Series on the floor, a 40. místo, tam bylo taky Švédsko. Jsou to celkem tři švédské vlajky vedle sebe a 40. místo je propadák týdne. Já jsem na to koukal. Teď jenom, abychom si rozuměli. Skokan týdne je věc, která vždycky postoupí v hitparádě co nejvýš. Propadák je věc nebo skladba nebo písnička, která se propadne co nejhlouběji. A teď poslouchejte. Skokan postoupil ze 105 na 38 a propadák se propadl z 5 na 40. Co to znamená, plus minus krát děleno, že skokan a propadák týdne jsou dvě pozice vedle sebe? To je neskutečná situace. Vždycky to bylo, víte, skokan někde třeba, ano, 38, 35, nebo 32, nebo 30, nebo 25, nebo 20, nebo místo 15, zkrátka někde nahoře v té horní části, ale aby byl skokan na 38. pozici a propadák na 40., tak to jsme tady ještě nikdy v hitparádě neměli. Je to někdy sranda sledovat, pro co lidi hlasujou a hlavně jak hlasujou. Máme rozhodnuto tento týden, tedy Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad. Je to propad tím pádem Swedish House Mafia propadákem týdne, švédský projekt Galantis a novinka 1, 2, 3, 4, skok ze 105 na 38, tím pádem skokan týdne. Máme za sebou rubriku propadák a skokan týdne, teď už po 36. pozici přichází 35. a je to postup skladby A Surrender. Mark Korn a Semitu, minulé kolo 43, tento týden A Surrender, místo 35.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavnou komedii Lazebník Sevelský nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Hru Vlastenci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro uvádí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Maska nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Ztratili jsme Stalina nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bob.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Poladěná 34.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.

Hity všem na 107 FM, Lukino mikrofonu, no a v rámci hitparády jsem pro vás připravil další opáčko, tedy rekapitulaci, ať se v tom nestrácíme. Těch songů je docela dost a těch songů, co máme před sebou, těch je ještě víc. Tak pojďme, rekapitulace. 40. místo tento týden Swedish House Mafia a Likely, propadá k týdne, bohužel, skladba Happiness is so sad. Hned vedle tedy místo 39. Cass Series On The Floor. 38. postup ze 105. Galantis 1-2-3-4, zároveň skokan tohoto týdne. Třicáté sedmé místo Ain't No Game a Duke Dumont.

0: 35. pozici, potom Mark Korn a taky Sammy 2 a Surrender. I surrender to the time. 34. místo na Free Radio Hedegaard a taky Arash, Say My Name. Další pozice, 33. místo hitparády, Rehab, Izzy Bizu a skladba I Had a Dream. Třicáté druhé místo, BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. A další celkem prudký propad tento týden, je to z 9. pozice až na 31. místo. Hugo, Alternate, Imael Angel a Moving to the Sun. Tisící 22. kolo hitparády 107. Fríčka. Zdravíme kompletně všechny fríčkaře, internet, aplikace nebo 107 FM. Já musím ještě jednou poděkovat za podporu tento týden. Necelá tisícovka, míň než minulé kolo, ale pořád nádhera. Celkový počet hlasů 3699. Moc krát děkujeme. A teď už moving kupředu. Pohybujeme se dál. Před námi místo 30. a na 30. pozici vlajka Spojených států amerických. Před námi právě teď skladba Meet Again. 30. místo Cascade, Leighton Jordani a Natalie Jane.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
4: A víte, co je na tom nejlepší?

0: každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
0: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Free Radio.
11: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
12: Zrušující třicítka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Namakaná 29.
2: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Když se koukám dneska přímo na ten postup v té hitparádě 107 Fríčka, nebo na to, jak to probíhá, kde jsou vaše oblíbené hity, kdo klesá, kdo postupuje, no je to teda síla. Musím pochválit Fríčkaře, byli jste během hlasování docela přísní, spousta hitů z té horní části už je dole, například Swedish House Mafia, propad z pětky na 40, Sigma, Dutch and Graf, Professor Green, Need You Now, tam je propad ze 6. pozice až na 41. Podobná situace také Rehab, Ghost Town, ten se propadl z 15 na 48. místo. No uvidíme, kdo bude nahoře, protože to bude hodně zajímavé finále. Držím palce všem těm, pro které jste hlasovali. Teď se podíváme na těch pět kousků, co máme za sebou. 30. pozice, je tam Cascade, Leighton Jordani, Meet Again, 29. Je tam postup z 50, takže W&W a Scooter se skladbou Rave from Outer Space. Dobrý týden. Z 25 na 28, o 3 místa dolů klesají Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala. Offenbach, Miles Away, tam je to přesně o 10 pozic, ale směrem nahoru. Taky velké překvapení. Skladba Miles Away žádnou novinkou tady v hitparádě Free Radia, ale přitom dostatek hlasů na to, aby si polepšila o 10 pozic. Takže Offenbach postup z 37 na 27 a potom Pan Klaas. Pan Klaas z Německa a jeho sadness minulé 46. Tento týden 26. Nevím, jak to ten Klaas udělal, ale máte v tom maličko prostě i vy. Dobře, jdeme dál. Klaas tedy. Dobrý týden, jeho skladba sadness postup o 20 pozic. No a po 26. příčce přichází příčka 25. 25. místo tento týden pod vlajkou Finska. A finské vlajky máme v celé hitparádě pouze dvě. A obě mají něco společného s projektem Aben. Jdeme na to, projekt Aben a taky James, tentokrát se skladbou Paradise. 25. místo pro tento týden, Aben, James a pecka Paradise.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Luxusní 23.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

0: Ladíte Free Radio 107 FM ze studia Zdraví Lukin. Aktuálně probíhá 1022. kolo naší milované hitparády 107 Fríčka a těsně před 20. místem nás čeká další rekapitulace. Jdeme pěkně na opáčko, ať víte, jak to tento týden vlastně dopadlo. 30. místo Spojené státy americké Cascade, Leighton Jordany, Natalie Jane a skladba Meet Again. Na 29. pozici v tomto kole startovala skladba Rave from Outer Space, tedy WNW a Scooter. Rave from Outer Space, yeah. 28. Gabri Ponte, Mauricio Bucalo, Komu si gira, komu si balla. Místo 27. Miles Away, Offenbach. 26. Klaas, Sadness. Na 25. pozici v tomto kole Aben a taky James, Paradise. 24. místo tento týden Mikolás a taky Trips, Hard to be Humble. Dvacet trojka tento týden Kygo, Dan Timinsky, Heaven on your mind. Alexandra Sten a její skladba Fire, tento týden 22. místo. A 21. Don Diablo, Enjoy the Silence. Teď už máme po rekapitulaci přehled od 30. místa až po 21. jsme zvládli celkem rychle. Já jsem sliboval už 20. příčku, před námi tedy top 20. 20 největších hitů pro tento týden. A pojďme rovnou nakousnout ten koláč té 20. a podíváme se, kdo odstartuje místo 20. Je to Robin Schulz. 20. místo pro tento týden. Robin Schulz ve spolupráci s Barbs a jejich skladba Better Times.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Freebox Free Rádia. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
4: Natěšená dvacítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nabitá 19.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Nažhavená sedmnáctka.

0: woman.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
2: Je to tak, muzika la muzika. Nejlepší muzika hezky pohromadě a hezky v našem milovaném žebříčku Free Radia. Zahlasovali jste krásně, ještě jednou posílám poděkování všem, co jste aspoň jednou navštívili web freeradio.cz/top107 a poslali jste svůj hlas. Celkový počet do aktuálního kola hitparády 3699 hlasů a to je paráda. Poděkování, velké poděkování za aktuální hlasování, ale teďka už zpátky před 15. místo. Je to tak, do finále nám schází pouze 15 hitů. Prolítneme, co se stalo do 15. 20. pozice Robin Schulz, Better Times. 19. propad z osmičky, pozor na to, New Religion, Bíbirexa a Faithless. Zdalo se to jako opravdu silný hit, který z té horní desítky nevypadne třeba několik týdnů, ale tento týden bohužel změna. A z osmičky až na 19. klesá právě skladba New Religion. Takže Bíbirexa a Faithless tento týden jako slavit asi nepůjdou. Jdeme dál. 18. místo Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me, tam je postup z 30. pozice, takže to jsou ty skladby, které jste ze spodu vytlačili nahoru, podobně jako Scooter a No Rewind. Minule Scooter No Rewind 36, tento týden nádherné 17. místo. A k tomu ještě postup skladby Pretty Woman, tedy Aztek, Pitbull a Gabry Ponte, minulé kolo 31, tento týden ale místo 16. Tohle je výsledek posledního hlasování, teď už můžeme od

0: nabídky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
7: Staň se členem naší rádiové party.
6: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
7: Poslat vzkaz, hlasovku
6: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
7: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
6: Právě teď.
7: Apka Free Radio.
6: Ke stažení na App Store a Google Play.
7: Tak na co ještě čekáš?
8: Free Radio.
9: Free Radio.
8: Hitparáda Free.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Férová jedenáctka.

FM, hitparáda 107 Frýčka a teď rekapitulace, která bude těsně před top 10, těsně před desítkou nejlepších. Jdeme rovnou k věci, já už se na to těším, protože vás vidím před sebou a mám před sebou to desáté místo, které vám už za chvilku můžu prozradit, ale bude to tedy, jak jsem říkala, až po rekapitulaci. Jdeme na to, 20. pozice tento týden Better Times a Robin Schulz. 19. tento týden BB Rexa Faithless New Religion. Na další pozici, tedy místo 18. Boyu Turn Me, Kaskáda a taky Felix Jen. Na 17. pozici startovali Scooter se skladbou No Rewind. 16. místo potom Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, Pretty Woman. Místo 15. Galaxy, Kungs a Theophilus London. Na 14. pozici startovala tento týden Shakira a její Zoo. 13. místo Chris Cross Amsterdam a Willy William, My Oh My. Dvanáctka, The Weeknd, Dua Lipa, Let Me With You. A jedenáctá pozice v tomto kole, divočák z Austrálie alias Kloboučník s trubkou, jasně, Timmy Trumpet, Oaks. A jedenáctá pozice hitparády Free Radia, Not A Place.

Kdyby vám některá část páteční premiérové hitparády utekla, v neděli načte rekapitulaci po 13. hodině, takže můžete poslouchat hitparádu i v pátek, i v neděli. Já jsem rád za všech 3699 hlasů, které jste tento týden poslali do hitparády, a teď už jdeme dál. Za hlasování ještě jednou velké poděkování, ale teď už odkrýváme 10. pozici. Místo 10. byla 34 z minulého týdne a je to Klas. 10. místo právě teď, Klas a skladba Analog Heart.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Bezvadná devítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostelmička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Nejenom, že největší hitparáda českého éteru, ale taky největší nervy na konci té hitparády. Teda já bych nechtěl, abyste z toho měli nervy jako takový, to určitě ne, ale je to taková chvilka napětí, dá se říct, a jsou to takové jako ty zdraví, takové ty příjemné nervičky. Podíváme se na to, jak to bude vypadat mezi těmi úplně nejlepšími hity. Mám tady připravené ukázky takzvaně z budoucnosti, ano, říkám tomu stroj času. Nahlídneme na finále hitparády a nahlídneme na ukázky skladeb, které se dneska poslali přímo mezi pět nejlepších. Páté místo bude za okamžik a teď budou čtyři ukázky toho, co nás čeká ve finále. Kdo bude mít zlato, stříbro, kdo bude mít bronz a kdo bude mít takzvanou bramborovou medaili, to záleží na vás a to záleží na tom, jak jste tento týden hlasovali. Pojďme na ukázky těch, co budou dneska bojovat o zlatou medaili. Rozhodně Ferrari. Nejtěžší úkol má tento týden Nikolas Josef. Musí udržet zlato a udržet první pozici v hitparádě. A není lehké být první ze 107. Takže velká šance na obhajobu, ale pozor, je tam velká konkurence. 89ers a Rimini Rockers. Mezi top pětkou opět Back to 89. Ale jsou tam další úředníci. Kygo, Kaneta, Griffin. Save My Love, opět mezi top 5. A je tam ještě jedna skladba a jeden člověk, který velmi, velmi usiluje o první pozici. A to je Joyride s Oliverem Tree. Co na to říct, tohle jsou podle fríčkařů a podle posledního hlasování nejoblíbenější pecky z hitparády. Jak to dneska dopadne? Bude to Joyride, Save My Love, Back to 89 nebo Ferrari? Každá z těchto skladeb má šanci odnést dneska zlatou medaili. Uvidíme, jak to dopadne. Ukázky máme za sebou, vracíme se z budoucnosti zpátky do současnosti, to znamená, že jsme v hitparádě těsně mezi 6. a 5. místem. 6. pozice, Christian Marquez, Sole a Summer is Magic a místo 5. poletí do éteru právě teď. Je to vlajka Velké Británie a přichází James Hype. Na 5. pozici James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey. Místo 5. pro tento týden Waterfalls.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
0: Free Radio.
3: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
3: Skvělá pětka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka. 1, 2, 3, 4.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Brutální trojka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Kostelvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Přímo před sebou máme poslední rekapitulaci aktuálního kola hitparády 107. Fríčka. I hned po rekapitulaci bude fanfára. Fanfárou přivítáme vítěze hitparády, první místo pro tento týden, a potom, co si vychutnáme první místo a zjistíme, kdo odnese zlatou medaili, čekají nás ještě jednou horké novinky hitparády, tedy ty, co jsme slyšeli na začátku pořadu. Dáme si to ještě jednou, aby jsme si připomněli, která je opravdová pecka a která zas taková pecka pro vás není a nebude. Teď ale k té poslední rekapitulaci, přehled od místa desátého. Desátá pozice tento týden Klaas, Analog Heart. Místo deváté Kashmir, Jason Ross, taky Briana Grace, Ultra Love. Osmička v tomto kole Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sun Shines On Me. Na sedmé pozici potom When It Feels Right, Empress. Z trojky na šestku klesá skladba Summer Is Magic, Christian Marki a taky Soloja. A takhle vypadala tento týden top pětka. Páté místo James Hype, Waterfalls. Čtvrté místo, bohužel, Mikolas Josef. Je mi to hrozně moc líto. Mikolas Josef měl to dneska hodně těžké, bylo na něm jakoby udržet první pozici, což jakoby neudržel první pozici, ale i tak skladba Ferrari zůstává mezi top 5. Minulé kolo vítěz hitparády, dneska čtvrté místo. To znamená, že nás čeká nový vítěz hitparády. Na třetí pozici Norsko, Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. A dvojka, což je, řekl bych, malé překvapení tohoto týdne, je to postup ze třináctky. Takže z třináctky na dvojku postoupili 89ers a taky Rimini Rockers. Back to 89. A Back to 89, to je poslední skladba celé rekapitulace. Teď už rovnou za vítězem hitparády. Je to tady. Je to tady, zdraví nervičky teďka končí, protože před námi fanfára a oznámení, kdo dneska a kdo tento týden vyhrál hitparádu 107. Fríčka. Takže, přátelé, pojďme na to. První místo hitparády přichází právě teď a my vítáme koho? Tento týden první místo Spojené státy americké, Oliver Tree a skladba Joyride. Oliver Tree se opět ujímá vedení v naší hitparádě. Mikolas Josef, který spadl z první pozice, se zastavil až na čtvrtém místě, kdežto z dvojky na jedničku se vrací opět skladba Joyride. A podle vašeho hlasování je to naprosto jednoznačné rozhodnutí. Náskok asi 140 hlasů, takže si myslím, že mezi 89ers Back to 89 a mezi Oliverem Tree Joyride je jasné, kdo si zaslouží tu zlatou medaili. Tady je první místo vítěz hitparády pro tento týden a hlavně první pozice 1022. kola hitparády 107. Fríčka, Oliver Tree a bomba Joyride.
0: Free Radio, hitparáda Free Radia, nejžhavější jednička.

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
11: A pátrání opět začalo.
12: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
11: Je tvoje?
12: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
11: Ztracená bankovka Free Radio.
12: Pátráme od rána do večera.

0: přehlídka je pomaličku u konce. První místo tento týden Spojené státy americké Oliver Tree a skladba Joyride. Tak jak vždycky říkám v závěru pořadu, karty jsou rozdaný, takhle jste hlasovali a takhle dopadlo 1022. kolo. Než se rozloučíme, dáme si ještě opakování dnešních horkých novinek. A ta první, ta byla hodně horká. Je to muzika z Thajska. Přichází Lisa a její skladba Sawadika, která startovala dnes jako novinka číslo 1 na 107. startovní pozici. Jdeme na věc. Lisa, Sawadika jako dnešní novinka číslo 1.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Novinka Hitparáda.

0: první nováček, který prolítl závěrečnou rekapitulací, byla to Thajská Lesa a její Savadika, teď už ale Faruko a Juan Magan. Ano, novinka číslo 2 nese název Marbella Nights a je to právě spolupráce těchto dvou zpěváků, raperů a velmi úspěšných hudebníků i producentů. Juan Magan je také producent a DJ. Pojďme na věc. 106. startovní pozice v rámci hitparády 107. Fríčka pro tento týden Faruko, Juan Magan a novinka číslo 2 Marbella Nights.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: jedeme dál. Free Radio 107 FM, závěrečná část hitparády 107 Fríčka, kde procházíme všechny horké novinky znovu ještě jednou v takzvané rekapitulaci na závěr pořadu. Jednička Lisa, dvojka Faruko a Juan Magan a teď třetí novinka hitparády. Se třetí novinkou dnes na 107 FM naskočili Clean Bandit, taky Chloe a ještě Ouma Lee. Celá tato spolupráce společně startuje na 105. pozici a jejich spolupráce a jejich skladba nese název Company, tedy jako společnost. Takže teď přichází dobrá společnost. Ano, tam patří určitě každý posluchač Free Radia do té dobré společnosti. A dobrá společnost, tedy 105. místo. Jdeme na věc. Novinka číslo 3. Clean Bandit, Chloe, Ouma, Lee a skladba Company.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Dobrý rádio 107 FM, hitparáda 107, Frýčka s Lukinem. Právě teď už bohužel konec pořadu a závěrečná část. Já vám musím poděkovat, ještě uvedu ty informace k poslední novince. Poslední novinka tento týden, naprostá lahůdka. Don't stress your mind, tak na to myslete, nestresujte se, laďte Free Radio, buďte happy jak dva grepy, noste na obličeji široký úsměv, jednak je to zdravější a jednak naštvete svoje okolí. Takže já doufám, že vám ten hezký úsměv vykouzlí i poslední novinka. Je to 104. místo hitparády tady u nás na 107 FM. A byl to Boris Brejcha a taky naprosto úžasná keňská zpěvačka Chemutai Sage. Chemutai Sage, Boris Brejcha, Don't Stress Your Mind, novinka číslo 4 a 104. místo hitparády pro tento týden. Tím pádem uzavíráme 1022. kolo. Já vám popřeju krásný zbytek víkendu, krásné plány, ať vám všechno klapne a vychází podle toho, jak to plánujete. Dávejte na sebe pozor, no a klasicky žijte naplno, laďte Free Radio. Od mikrofonu se loučí moje maličkost Lukáš Bartl. Za týden 1023, to bude startovní číslo další hitparády, do které můžete jako obvykle hlasovat na webu freeradio.cz/top107. Konec hitparády, mějte se krásně, držte vlnu na 107 FM a za týden zase spolu tady na Free Radio s dalším kolem hitparády. Byli jste skvělí, mějte se krásně, za týden, čau!
1: Free Radio, hitparáda Free Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
5: A pátrání opět začalo.
6: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
5: Je tvoje?
6: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
5: Ztracená bankovka Free Radio.
6: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

praktická střecha, prožívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
3: Free Radio. Free Radio. To se

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Free Radio. Free Radio. To se

0: Semajte.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Hudební v Brně s nejnovějšími hity. Nejnovějšími hity.
1: So you know, me no really like how the man dem a act right now. You understand? So me fi put the girls pan game right now.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14 014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

Tvý rádio. Tvý rádio.

0: de moi. Danse avec moi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?